0: Nájdem raz krajinu, kde tečie mlieko a med a na stromoch rastú makové a tvarohové koláče. Ani malá žaba sa nebojí veľkej vody. Prečo by som sa ja bál šíreho sveta? Rýchlo, Šablica, cesta ti uteká pod nohami. A tak sa Šablica po svete motal, odnikam nikam, a možno sa túla dodnes. Za polievku povie rozprávku, za klobásku žart a fígel. A im nepovedal, neveríte?
1: To ja nerád.

oči, čierne noci. Ejže Bože, nie pomoci, neverné sú, darmo daja. Pozerali, to ich dvaja,

klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro tango. A když vás přišla první

prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

co bylo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovcův smích, jak vdovcův smích, maestro tango.

maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes začíname rokom 1967 Pavlom Novákom a jeho pesničkou Malinká. Príjemné počúvanie vám želám.